to benca skesi, bec ado, ebe našla, akord abalače, benanštin. Bojonko, akord e. Bojonko, akord e.